0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Spotřebitelské ceny v Česku v červenci zrychlily. Meziroční růst na 1,7% z červnových 1,5%. Meziměsíčně se ceny zvýšily o žádná celá 6%. Turisty oblíbený lesní hrádek Eichelburg, jenž stojí na skalním ostrohu na svahu Světlé hory nad řekou Úpou u Horního Maršova v Krkonoších, je nepřístupný. Někdo u něj totiž poničil vstupní dveře. Petrochemický komplex Zapsip Měvtěchim v Tobolsku na západní Sibiři, největší závod na výrobu LPG v Rusku, který se stal v noci na pondělí terčem dronového útoku, byl poškozen. Pondělní zemětřesení v Kolumbii podle posledních údajů samosprávných celků zabilo nejméně 240 lidí. Hokejisté Liberce porazili v přípravě na blížící se start extraligy Mladou Boleslav 6-0. První utkání odehrál Třinec, zvítězil nad Frýdkem Místkem 6-2. A ve středu bude většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Ceny bytů ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostly o 11,3%, rodinných domů o 8,6% a pozemků o 8,8%. Jsou tak na rekordně vysokých úrovních, vyplývá to z dat ČSOB indexu bydlení. Evropská komise oznámila, že České republice vyplatila 897 milionů eur, zhruba 22 miliard korun v rámci šesté platby z takzvaného nástroje pro oživení a odolnost. Českého peníze z tohoto fondu požádalo v dubnu. Kvůli další fázi přestavby pražského Smíchovského nádraží začne od středy výluka jedné koleje mezi Smíchovem a Radotínem. Nižší kapacita trati bude mít vliv na provoz. Některé zastávky vlaky neobslouží a některé vlaky nepojedou. Slovenská policie zadržela 44-letého Ivana Hazuchu, známého z českého dokumentárního filmu V síti o zneužívání dětí na internetu. Generální manažer českých reprezentací Pavel Nedvěd na zasedání výkonného výboru fotbalové asociace vystoupil s obsáhlou analýzou nepovedeného vystoupení na šampionátu. Důvodů neúspěchu bylo podle něj víc, mimo jiné mentální i fyzická únava či změny v základní sestavě. A ve středu bude většinou jasno, nejvyšší denní teploty 25 až 29 stupňů.

Včera, co šel jsem do první třídy, byl jsem jako neřízená střela, ale na učení příliš líný. Když dosáhl jsem puberty, tak měl jsem jasno, kytara je to, nad čím holky žasnou. Cerugerud Mercedes je známá fráze, navíc po vás faninky pod prsenky.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Spotřebitelské ceny v Česku v červenci zrychlily. Meziroční růst na 1,7% z červnových 1,5%. Meziměsíčně se ceny zvýšily o žádná celá 6%. Turisty oblíbený lesní hrádek Eichelburg, jenž stojí na skalním ostrohu na svahu Světlé hory nad řekou Úpou u Horního Maršova v Krkonoších, je nepřístupný. Někdo u něj totiž poničil vstupní dveře. Petrochemický komplex Zapsib Měvtěchym v Tobolsku na západní Sibiři, největší závod na výrobu LPG v Rusku, který se stal v noci na pondělí terčem dronového útoku, byl poškozen. Pondělní zemětřesení v Kolumbii podle posledních údajů samosprávných celků zabilo nejméně 240 lidí. Hokejisté Liberce porazili v přípravě na blížící se start extraligy Mladou Boleslav 6-0. První utkání odehrál Třinec, zvítězil nad Frýdkem Místkem 6-2. A ve středu bude většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Ceny bytů ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostly o 11,3%, rodinných domů o 8,6% a pozemků o 8,8%. Jsou tak na rekordně vysokých úrovních, vyplývá to z dat ČSOB indexu bydlení. Evropská komise oznámila, že České republice vyplatila 897 milionů eur, zhruba 22 miliard korun v rámci šesté platby z takzvaného nástroje pro oživení a odolnost. Českého peníze z tohoto fondu požádalo v dubnu. Kvůli další fázi přestavby pražského Smíchovského nádraží začne od středy výluka jedné koleje mezi Smíchovem a Radotínem. Nižší kapacita tratě bude mít vliv na provoz. Některé zastávky vlaky neobslouží a některé vlaky nepojedou. Slovenská policie zadržela 44-letého Ivana Hazuchu, známého z českého dokumentárního filmu V síti o zneužívání dětí na internetu. Generální manažer českých reprezentací Pavel Nedvěd na zasedání výkonného výboru fotbalové asociace vystoupil s obsáhlou analýzou nepovedeného vystoupení na šampionátu. Důvodů neúspěchu bylo podle něj víc, mimo jiné mentální i fyzická únava či změny v základní sestavě. A ve středu bude většinou jasno, nejvyšší denní teploty 25 až 29 stupňů.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Spotřebitelské ceny v Česku v červenci zrychlily. Meziroční růst na 1,7% z červnových 1,5%. Meziměsíčně se ceny zvýšily o 0,6%. Turisty oblíbený lesní hrádek Eichelburg, jenž stojí na skalním ostrohu na svahu Světlé hory nad řekou Úpou u Horního Maršova v Krkonoších, je nepřístupný. Někdo u něj totiž poničil vstupní dveře. Petrochemický komplex Zapsib Měvtěchym a v Tobolsku na západní Sibiři největší závod na výrobu LPG v Rusku, který se stal v noci na pondělí terčem dronového útoku, byl poškozen. Pondělní zemětřesení v Kolumbii podle posledních údajů samosprávných celků zabilo nejméně 240 lidí. Hokejisté Liberce porazili v přípravě na blížící se start extraligy Mladou Boleslav 6-0. První utkání odehrál Třinec, zvítězil nad Frýdkem Místkem 6-2. A ve středu bude většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů.
0: Česká hudba je doma na rádiu Bonton. Radio.

0: být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
1: Cítíš tu atmosféru? El Clásico. Největší fotbalová bitva světa.
2: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
1: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
3: Už prostě nestačí.
4: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrať Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
6: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
9: Přesně tak. Nakupte v Mévelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mévelix. Buďte in.
10: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
11: Ahoj, tady Lukáš Jihlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.

0: Bonton.
1: Proudy řeky táhnou k nám, tvou dne.

0: Ahoj, tady Lukáš Jilík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
1: Radio Bonton.

Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: seber si to sama. Seber si to sama. Seber si to sama.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
3: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
4: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
3: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
5: Voda už prostě nestačí.
6: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, voda, protože voda už prostě nestačí.
7: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní Tescovej C 30 kusů velikost S za 89,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 54,90 do 18. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
8: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
10: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
14: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
15: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na Pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zabavy, to je food picnic na Pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
16: Rádio Bonton, zprávy.
17: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Spotřebitelské ceny v Česku v červenci zrychlily. Meziroční růst na 1,7% z červnových 1,5%. Meziměsíčně se ceny zvýšily o 0,6%. Turisty oblíbený lesní hrádek Eichelburg, jenž stojí na skalním ostrohu na svahu Světlé hory nad řekou Úpou u Horního Maršova v Krkonoších, je nepřístupný. Někdo u něj totiž poničil vstupní dveře. Petrochemický komplex Zapsyp, Měvtěchym a v Tobolsku na západní Sibiři vyjádřit největší závod na výrobu LPG v Rusku, který se stal v noci na pondělí terčem dronového útoku, byl poškozen. Pondělní zemětřesení v Kolumbii podle posledních údajů samosprávných celků zabilo nejméně 240 lidí. Hokejisté Liberce porazili v přípravě na blížící se start extraligy Mladou Boleslav 6-0. První utkání odehrál Třinec, zvítězil nad Frýdkem Místkem 6-2. A ve středu bude většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů.
4: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci kuře chlazené kilo za 59,90 a paprika bílá volná kilo za 29,90. Penny.
3: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
4: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.

0: Ano, poslední prázdniny pro někoho, už to tak bude a ty prázdniny pomalu končí. 7.59, posloucháte Radio Bonton. Samozřejmě znalci už poznali, že Karel Gott zpívá píseň Jestli já tě budu mít rád. Tu si dáme v první hodince ranního Bontonu, stejně tak jako Karla Zicha. No a Siren Carew se podíváme do filmu Flashdance.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Dnes by mělo být jasno s teplotami mezi 25 až 29 stupni. No, abych pravdu řekl, zatím tomu moc nenasvědčuje to, že teď v hlavním městě je jasno, ale měříme jen 13 stupňů Celsia.
2: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
3: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
2: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
4: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
5: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní z Club Card nakoupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si vyberte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 18. srpna ve všech super a hypermarketech i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
1: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: Buongiorno, dámy a pánové, 8 hodin 1 minuta navrch. I dnes díky za každé nové ráno s vámi na vlnách vaší oblíbené rozhlasové stanice. Krásných 141 dnů zbývá do konce roku a 20 jich je do konce prázdnin, a tedy prvního školního zvonění. Milé děti. Nacházíme se také uprostřed týdne, je tedy středa a Rádia Bonton je třeba. Ranní Bonton startuje s dobrou náladou a Madonou. Tak tedy skvělý den s Bontonem a Fialou Milanem.
1: Do nového dne s dobrou náladou. Na Rádiu Bonton.

Posloucháte Radio Bonton, 8 hodin 12 minut. Ano, ten čas kvapí šíleně. My se nacházíme prakticky ale na začátku ranního vysílání, tedy ranní Bonton. Je tu chvíli, ale my se pojďme podívat na to, jak to tenkrát bylo a co se stalo. Ano, když bylo v kalendáři 12. srpna. V roce 1833 bylo založeno americké město Chicago. Musím připomenout chicagského starostu kladenského původu Antonína Čermáka, který v roce 1933 zemřel, bohužel při pokusu o atentát na prezidenta Roosevelta. Rok 1881 Pražské národní divadlo bylo 2 měsíce po slavnostním otevření poničeno požárem. Bohužel, no, tak naštěstí jsme se složili a divadlo je fantastické. Britský kytarista, zpěvák a skladatel Mark Knopfler, zakladatel kapely Dire Straits, je dnes 77-letý, 2 šťastné sedmičky, no to by šlo. V roce 95 se skupina rozpadla a Mark se vydal na sólovou dráhu, které se věnuje dodnes. Eva Farna, zpěvačka, která začala svoji profesionální kariéru už ve 13 letech. Single Měl jsi mě vůbec rád obletěl celou republiku, včetně Polska. Dneska je Evě už 33. Na svém kontě má 8 ocenění Český slavík, včetně 3 titulů Absolutní slavík, 3 ceny Anděl a řadu ocenění různých televizních a rozhlasových stanic z Česka, Polska i Slovenska. Představte si, dokonce na kontě má nominaci na MTV Europe Music Awards. No a pojďme si připomenout, jak to tehdy bylo. Eva Farná, Měl jsi mě vůbec rád. Její první single právě teď na Bontonu.

0: holandské pěvecké duo Maywood právě teď dospívalo na ranním pontonu. 8 hodin 21 minut a je tu oslava svátku. Ten má dneska Klára. Je to jméno latinského původu, které znamená jasná, světlá, slavná. K jeho známým nositelkám u nás patří herečka Isová, tenistka Koukalová anebo módní návrhářka Nademlínská. Číča Ťapka se pro dnešek uvádí v kalendáři kočičím, mňau. U psíků je to zase svátek pesoňů se jmény Bejra anebo Šélia, případně Šotek, tak tedy Bejra, Šélia anebo Šotek. Tady je výběr široký, jen se tak jmenovat. Takže podrbeme za ouškem, však vy víte, přátelé, no a já vlastně i vás, posluchačky, posluchače Rádia Vonton, tak trošku podrbu za ouškem s tou další muzikou. Bude tu Karel Gott a taky Bad Boys Blue. Užijte si to dneska.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů přes šatní skříně a komody až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Pádám. Tak tohle to byl Karel Gott a píseň Jestli já tě budu mít rád z alba z roku 2002 s názvem Po každé. 8 hodin 32 minut je tu ranní bonton, za chvíli Miki Žbirka a David Žbirka taky. No a s Irene Carrou a písní Flashdance vydáme do stejnojmenného filmu. Teď ale pojďme na zprávy s Kačenkou.
1: Rádio Bonton, zprávy.
2: Krásné ráno. Strany hnutí a adepti pro říjnové obecní a senátní volby se od registračních úřadů nejpozději dnes dozvědí, zda mají opravit chyby či odstranit nedostatky na kandidátních listinách. V případě komunálních voleb na to budou mít čas jen do pondělí 17. srpna. Dnes nastane částečné zatmění slunce. V Česku nastane maximum úkazu zhruba ve 20 hodin 11 minut. Pozorování bude zprostředkovávat řada veřejných hvězdáren. Jejich seznam lze najít na stránkách astro.cz. Jakub Menčík si semifinále tenisového turnaje Masters v Montrealu nezahraje. Na obhájce titulu Bena Sheltona nestačil a podlehl 3-6, 1-6. Američan se dopustil pouhých 3 nevynucených chyb. Zatím na turnaji nestratil ani set. A dnes bude většinou jasno. A i dnes si o tropu odpočineme. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů. Na severu a severovýchodě území bude chladněji, tam bude mezi 22 až 25 stupni.
3: Že chodím jak je.

8 hodin 40 minut, vy posloucháte Ranní bonton, no a tohle to byla samozřejmě muzika z amerického romantického filmu s taneční tematikou Flash Dance. Tenhle ten film byl natočený v roce 1983, hlavní roli tam stvárnila půvabná Jennifer Beals, no a hudbu k tomuhle tomu filmu napsal slavný skladatel Giorgio Moroder. No a představte si, tahle ta věc, tahle ta píseň získala Oscara. Tenhle ten film se tehdy stal nečekaným globálním úspěchem, megahitem přímo řekl bych, při skromném rozpočtu pouhých 7 milionů dolarů vydělal potom v kinech po celém světě přes 200 milionů. No nevemte to, že jo, za tyhle ty peníze, ale ten zážitek myslím, že určitě měla spousta z vás. Pojďme na další muziku, švédští Rednecks, Karel Zich, Turbo a další. Posloucháte Bonton?

0: to byl takový trošku nepodařený střih, za který se omlouvám. Každopádně Lucie Bílá a Útěku slyšíme ve druhé hodince ranního bontonu. Zazní i píseň To se mi líbí od Marka Ztraceného, který měl obrovský koncert před pár dny na Letné. Bylo tam přes 70 tisíc lidí. Přeju ti to, Marku. No a král popu zaspívá jeho hit Billie Jean.
1: Radio Bonton, počasí.
0: No, dnes by mělo být jasno, 25 až 29 stupňů Celsia. Pojďme se podívat, jaké počasí by mělo být zítra, tak tedy předpověď na čtvrtek, už to bude samozřejmě čtvrtek, no letí to samozřejmě, bude jasno nebo skoro jasno. A jak by mělo být přes den, přátelé, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia.
1: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: Buongiorno, dámy a pánové, krásné dobré ráno, je přesně 9 hodin pryč, což je teda přesně. No, každopádně jsou věci, bez kterých si léto neumíme představit, že? To letošní léto nám vrcholí. Co si neumíme představit? No třeba moře, ne? Ale nebo taky třeba sluneční brýle. Ano, ty si prostě slunce a tak dále, bez toho, bez slunečních brýlí. Já osobně si to neumím představit, protože já nic nevidím, jakmile vyleze slunce. A sluneční brýle, to je fantastický vynález. Jak to s nimi bylo, to si ozřejmíme za pár minut. Mezitím Freddie Mercury, Anaka a Baltimore. Já vám přeju krásné dopoledne.
1: Do nového dne s dobrou náladou. Na rádiu Bonton.

Skvělý Freddie Mercury, I was born to love you, 9 hodin, 12 minut, ranní bonton. Máme tady druhou hodinku, ano, už pár minut, to tak je, každopádně. Nakousli jsme téma slunečních brýlí. Ano, léto bez nich, to by se špatně koukalo. Představte si, že první předchůdci slunečních brýlí se objevili už ve starověké Číně a v Římě, kde soudci a císař Nero používali kouřový křemen anebo vyleštěné drahokamy. No ale oni tyhle ty brýle speciální nosili spíš kvůli tomu, aby jim nebylo vidět do očí. No, moderní sluneční brýle s tónovanými skly navrhl až v roce 1752 Angličan James Ayscough. Ovšem masová výroba pro veřejnost začala až v roce 1929. Začal je vyrábět tehdy americký podnikatel Foster Grant, který je nabízel na plážích v Atlantic City. No a pojďme ještě dále. Rok 1936 firma Bausch vyvinula speciální zelené sklo pro letce. No a tehdy vznikly ikonické letecké aviatorky, nebo pilotky jim říkáme. No vidíte to, přátelé, ještě 3 roky a sluneční brýle, tedy sunglasses, oslaví 100. To by jeden neřek. Jsou tak mladé. No, pojďme na další muziku. Je tu Lucka Bílá, Útěk na bontonu.

0: 9 hodin 21 minut, přátelé, jak se máte, jak si užíváte dnešní den s datem 12. srpna? Já si myslím, že to celkem jde, počasí nám přeje a vůbec, jak to bude s tím počasím a jak to je? To nám prozradí samozřejmě Dagmar Honcová v její pravidelné rubrice. Tady je máme.
1: Žít podle počasí na rádiu Bonton.
2: Krásné ráno, to je dnes poměrně frišné, ojediněle teploty klesají i pod 10 stupňů Celsia a také v odpoledních maximech se teplota zastaví nejčastěji do 28 a umožní nám tak širokou škálu všech běžných denních aktivit bez omezení. Těšit se můžeme i na jasnou oblohu, od rána do večera bude nádherně modrá, jasno, maximálně skoro jasno a později v odpoledních a večerních hodinách budou skvělé podmínky pro to sledovat částečné zatmění slunce. A pokud vydržíte i do nočních hodin, tak se můžeme těšit na Perseidy, tedy padající hvězdy. I noc by totiž měla být jasná, maximálně skoro jasná, jen se teplej oblékněte, protože teploty mohou klesat v nočních minimech i pod 6 stupňů Celsia.
3: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa. S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku. Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme! Na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrať Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
12: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK, víc než si myslíte.

0: každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na Food Picnic na Pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je Food Picnic na Pražské Ladronce. Vstup je zdarma.

Radio Bonton. Radio Bonton. Radio Bonton.

0: oltáry.
1: I to se stává. Kristýna pri oltáry 9.32. Ranní ponton. No. Přátelé, středa, to je krásný prostředek týdne, co si budeme říkat, blíží se nám víkend, fantazie, úžasné věci před námi i dnes. Za chvíli třeba, co se týče muziky u nás, opět a Radeček a jejich píseň Hory, dáme si také klasiku s kapelou U2. No a teď se pojďme podívat ale na nejnovější zpravodajství s Kačenkou.
2: Radio Bonton, zprávy.
3: Dobré dopoledne. Policie minulý týden zahájila trestní stíhání bývalého duchovního a hodnostáře arcibiskupství Antonína Jurigy. Viní ho ze zločinu znásilnění, týrání, vydírání a nebezpečného vyhrožování. Informoval o tom dnes web Seznam zprávy. Soud muže poslal do vazby. Juriga proti rozhodnutí podal stížnost. Na několika místech v Česku dnes ráno mrzlo. Pod bod mrazu klesla teplota na Šumavě, v Jizerských nebo Krušných horách. Právě nejchladnější ráno zaznamenala stanice Jelení v Krušných horách, kde bylo minus 2,8 stupně Celsia. Jan Čejka bude dnes na mistrovství Evropy v Paříži plavat ve finále na trati 200 metrů znak. V úterním semifinále 25-letý český reprezentant vylepšil téměř o sekundu vlastní národní rekord a postoupil třetím časem. A dnes bude většinou jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů. Na severu a severovýchodě bude chladněji. Tam naměříme 22 až 25 stupňů.

0: sorry, 9.40. Prostě čas letí. Vy jste na Rádio Bonton, jste dobře naladěni. Rádio Bonton můžete poslouchat v DABu, přátelé. Ano, to znamená, musíte mít ale radiopřijímač, který je vybaven systémem DAB. Na DABu jsme prostě všude a vždycky to tak bude, to je ono známé heslo. No ale pokud nemáte ten radiopřijímač, vůbec nevadí, v době teď dovolených nás můžete poslouchat třeba u moře, u jakéhokoliv moře, anebo třeba až za mořem. Stačí si vyťukat do mobilu třeba www.radiobonton.cz. Tam na vás vyskočí naše stránka vysílací, kde jenom ťuknete na ten červený knoflík a Rádio Bonton na vás hraje okamžitě. Tak tedy www.radiobonton.cz. Už se na vás chystá Dan Kostka, už tady pobíhá po studiu, takže si užijete určitě i dnes jeho písničky na přání. Ode mě ještě třeba Hana Hegerová, Petr Habka, to je jasná Levandulová, a nebo taky Marek Ztracený. Už za chvíli na Bontonu.
1: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na Pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na Pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
2: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.
3: Ahoj, tady Marek Ztracený. Přeju vám senzační léto s Rádiem Bonton.

0: Tam, tadadam, povídej, já vám řeknu, přátelé, že ranní bonton končí. Tudíž Milan Fiala vám kine, přeje krásný den, těší se na zítřejší 8 hodinu ranní, no a ten posměváček, to už je samozřejmě Dan Kostka tady se mnou ve studiu, čau.
1: Ahoj Milane, já už jsem dávno nakinul, z toho si nic nedělej.
0: Já vím.
1: A kinu čím dál víc, člověče, měl bych se nad sebou zamyslet.
0: No jo, to víš, já kinu jenom takhle vždycky ke konci vysílání.
1: Protože moc jíš během toho vysílání, pak na konci kineš, víš? No tak takhle asi.
0: Dobře.
1: Dobře, tak měj se krásně, chlapče.
0: Kusím to.
1: Já to potáhnu dál, chceš?
0: Ano, dneska se nepůjdu opalovat asi k moři, protože to počasí se nám tady kazí u moře v Česku.
1: Ježíš, buď rád, že takhle, prosím tě. Konečně bylo normální ráno a normální noc, kdy jsem se i tak trošku malinko nespocen vyspal.
0: No,
1: takže
0: vidíš,
1: to je paráda. No a už za chvilku jsou tady písničková přání, takže co víc si přát, přemýšlejte, co budeme hrát a za chvilku jdeme na to. A ty se měj hezky, chlapče. Ahoj, ahoj.
0: Čau.
2: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa. S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku. Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
3: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
8: Radio Bonton a Dan Kostka.
1: Ano, přátelé, kamarádi, právě teď nám odbyla 10. hodina. Ještě jednou krásné středeční dopoledne vám všem, kteří nás právě teď ladíte. Moc díky za vaši přízeň. Ano, jsou tady písničková přání. Doufám, že už máte vybráno, komu dneska uděláme nějakou tu parádní hudební radostku. Klidně už teď pište SMSky na 736 30888 nebo zprávy na Facebook a Instagram. Za chvilku jsou tady ty vaše úplně první. Je tady ovšem také Klára, která dnes slaví svůj svátek, tak milé dámy, ženy a dívky tohoto jména, vás zdravím, přeju všechno nej a posílám Petra Kotvalda. Radio.

Na Rádiu Bonton nádherná vzpomínka na Glenn Hansarda právě teď u nás zaspíval i s Markétou Irglovou. No a teď už vaše středečně vyladěné písničky na přání. Mám tady první SMSky, píšete například dobrý den, prosím zahrát pro kolegu, aby měl dobrou náladu, píseň od Báry Bazikové Souměrná. Děkujeme, dobráci z Českých Budějovic. Tak dobráci, zdravím do Budějic, no a samozřejmě hlavně vašeho kolegu. Doufám, že nálada bude výborná, protože právě teď zpívá Bára Bazikové. Tak tady máte.

se svým typickým chraplákem na vlnách bontonu Joe Cocker. Já vám přeju nádherné dopoledne. Pojďme se podívat na vaše další hudební přání. Píšete Danečku Kostičko, dobrý den. Zahraj mi prosím od Lucky Bílé Petřín. Děkuji. Romana napsala, takže milá Romčo, láska je láska. Tady máme.

0: 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
1: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
2: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
3: Přesně tak. Nakupte v Mévelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mévelix. Buďte in.
4: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Se skvrnami si nemusíte lámat hlavu. Vanish pomáhá odstranit i odolnější skvrny a vrátit prádlu čistotu a svěžest. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Právě teď Vanish Gel 2 litry v penny za 219,90.
6: Datart pořádá Maxi Výprodej.
7: Cože? Maxi Výprodej?
6: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.

Celine Dion zaspívala na Bontonu, vyladíte také písničková přání s datem 12. srpna. Pro koho dalšího to bude? Píšete prosím od Pavla Vítka písničku Jednu krásnou zemi znám, moc děkuji. Napsala nám Věra, tak Věrko, hezký den vám přeju, teď bude ještě mnohem lepší. Tady už je váš Pavel Vítek na Bontonu.

Krásné dopoledne, vážení buntoňáci, právě teď vás svým zpěvem ovlažila také Cher na našich vlnách, ale jsou tady také písničková přání, které pokračují dalšími SMS-kami. Například v jedné z nich píšete: dobrý den, přáli bychom si zahrát píseň od Heleny Vondráčkové a Jiřího Korna, to pan Chopin, děkujeme moc, napsala nám Marie s Karlem. Takže milá Maruško, milý Kájo, zdravím vás, no a posílám vaši písničku na bontonu právě teď, tak ať se vám líbí.

Tomáš Klus na vlnách Rádia Bonton a také písničková přání, ano, každý den od pondělí do pátku mezi 10. a 11. hodinou. Pěkně do kolečka, do kola. Tak pojďme na další hudební přání, které dorazilo. V něm píšete: ahoj Dane, zahraj prosím tě všem, co poslouchají, a taky pro tebe Promovaní inženýři. Jen tak pro dobrou náladu, děkuji moc, píše nám Kulin. Tak Kuline, úsměv, Plavci jsou tady.

Krásné dopoledne, milí bontoňáci, s vámi středečně vyladěné písničky na vaše přání. Pojďme na další, vypíšete hezký den bontoné, prosím, o zahrání písničky Vzpomeneš si od Evy Farné a kapely Miraj. Děkuji, napsala Markétka, tak milá Markétko, je to tady, vzpomněl jsem si na vás a písnička je tady.

Slovenská legenda Marika Gombitová na rádiu Bonton, ale také vy a vaše další zprávy. Píšete například: ahoj Dané, léto je v plném proudu, tak pro všechny, kdo si ho parádně užívají, poprosím o písničku Léto s tebou od Jiřího Schellingera, moc děkuji a posílám slunečné pozdravy, napsala nám Martina. Tak Marťo, koukám, že vy si to léto opravdu se vším všudy užíváte. Teď i s vaší další písničkou, tak Jirka Schellinger je připravený, tady ho máte.

0: Opravdu nádherně vyletněný Jirka Schellinger na Buntonu udělal tečku za písničkami na psání. 11. hodina odbyla, po 11. se tady objeví také Věra Špinarová. Ano, poletíme také za Michalem Hrůzou. Ten za námi přiletí s písničkou pro Emu. No a mám pro vás také Cyndi Lauper. Tak tedy hezkou středu a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: Teď už jedeme dál dnešním odpoledne pěkně spolu i s Klárou. Právě na ní se už za malou chvíli podíváme. Ona totiž dnes slaví svůj svátek, tak nezapomeňte popřát. V každém případě teď už pojďme hrát. Tady je Erik Carmen.

0: nádherně hrají Cool and the Gang Cherish na vlnách Rádia Bonton v 11 hodin a 19 minut k tomu. Já vás zdravím, přeju vám hezké středeční dopoledne. Dnes tady máme Kláru, která 12. srpna slaví svůj svátek. Tak jsem zjišťoval, cože o Kláře říkají hvězdy, no a zjistil jsem, že ženy tohoto jména prý bohužel přicházejí na svět s výraznou karmickou zátěží. S přibývajícím věkem mívají vcelkem oprávněný pocit, že se na ně prostě valí stále více a více problémů. Jinak ve vztazích tak to dokážou být prý velmi tolerantní a trpělivé, ale nakonec jsou to často oni, kdo podává žádost o rozvod jako první. Naštěstí nejsou extrémně přecitlivělé, jinak by se totiž celý život topili v melancholických náladách. No tak takové jsou Kláry podle hvězd, ale dneska, milé dámy, nic nedbejte a slavte, máte na to plné právo. Tak ještě jednou za celé Rádio Bonton přeju všechno nejlepší a to k vašemu svátku. Jinak jak to vypadá s dopravou, podívám se na to už za chvíli. No a k tomu všemu nabízím také další muziku. Bude například Kim Carnes a nebo Michal Hrůza na Bontonu. Tak zůstaňte s námi.
1: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa. S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku. Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
2: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
3: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
5: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve čtyřech různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
6: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
4: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
11: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
13: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90 až do 18. srpna. Kaufland.

0: na Rádiu Bonton zpívala Kim Carnes, půl 12. Hezký den vám přeju. Mám pro vás také aktuální dopravní informace, pojďme na ně.
1: Rádio Bonton doprava.
0: A hned několik problémů hlásí D0, tady pozor, například na 16. kilometru ve směru Ruzyně D7, kde havaroval nákladák s osobním vozidlem. No a D0 ještě jednou, tentokrát 23. kilometr ve směru k D1. Tady jsou v sobě dva osobáky, tak počítejte se zdržením. Pojďme ještě do Prahy, v ulici Bucharova se právě teď šetří nehoda dodávky s osobákem. Tak opatrně, bontoňáci, přeju vám šťastnou cestu a muzika, to budou činasky, taky Cyndi Lauper a nebo Mirai.

Posloucháte Rádio Buntun. Už v roce 1987 vznikla tahle kapela. Tehdy se tedy jmenovala Starý Hrady. Později fanoušci tak nějak spontánně přejmenovali na Starý Hadry. No a až v roce 1995 konečně pod tímto stálým ustáleným názvem činasky právě teď na Buntunu. Slyším tvoje kroky? No já už koukám po 12. hodině. Za chvilku je tady. No a než se dáme do středečního oběda, já mám pro vás další skvělou muziku. Bude to třeba Robbie Williams, zaspívá také Naďa Urbánková. No a teď už na Buntunu R.E.M.

0: Na rádiu Bonton Sir Elton John přesně údereme 12. hodiny. Tak hezké pravé středeční poledne vám všem, milí bontoňáci. Mám pro vás také nabídku další muziky, budou třeba Vanastovy věci. Po 12. hodině taktéž Voxel. A nebo Right to Fred. Tak hezký den a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Radio Bonton, počasí.
0: No a jakže bude zítra nádherně, řekl bych, převážně jasno, no a nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů Celsia.
1: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: No a pokud právě teď obědváte, samozřejmě dobrou chuť k vašemu středečnímu obědu přeju a k tomu ještě přikořením malinko muziky. Tady už jsou Bee Gees.

0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše tě.

0: Na rádiu Bonton dospíval Chris Norman, já vám přeju hezkou středu, no a už je to skoro tady, dnes nastane zatmění slunce. Z Česka bude v podvečerních hodinách pozorovatelné jako částečné, jako úplného budou moci lidé spatřit například v Grónsku, také v severním Rusku, na Islandu, anebo ve Španělsku. V Česku nastane maximum úkazu zhruba ve 20 hodin a 11 minut, no a pozorování bude zprostředkovávat také řada veřejných hvězdáren. Pokud byste měli zájem, tak jejich seznam můžete najít na stránkách astro.cz. No a Karel Halíř z hvězdárny Rocketsun nám popsal, jak vlastně bude takový astronomický jev vypadat.
1: Všechno se to bude odehrávat nad severozápadním obzorem, kdy vlastně měsíc nám bude pomalinku zakrývat slunce a v Čechách to dosáhne asi 80% z zakrytého povrchu slunce. Budeme mít velké částečné zatmění.
0: Ovšem to není všechno, protože v noci na čtvrtek pak bude možné pozorovat také meteory z meteorického raje Perseid. Frekvence bude významně stoupat hlavně od půlnoci do rozbřesku, no a roj bude mít ideální pozorovací podmínky, protože měsíc bude krátce po novu a nebude svým svitem rušit noční oblohu. Takže dneska večer a v noci si opravdu užijeme. Podobně jako další muziky, za chvilku balet, také Tina Turner nebo Voxel, no a chystám i další dopravní informace.
2: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa. S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku. Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
3: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrať Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
7: Přesně tak. Nakupte v Mavericksu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mavericks. Buďte in.
8: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
9: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
10: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
11: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: Ano, máme rádi balet, právě teď jsou za námi, a to 3 minutky po půl jedné.
1: Rádio Bonton doprava.
0: A my se pojďme podívat na to, kdeže nám to zlobí. Začínáme na dálnici D0. Tady stále pozor na 16. kilometru ve směru Ruzyně D7, kde nám provoz velmi, velmi brzdí nehoda nákladňáku s osobním vozidlem. No a bouralo se také na D2 na 1. kilometru ve směru na Brno. I tady si postojíte v koloně kvůli nehodě nákladňáku s dodávkou. Tak jezděte opatrně. Přeju vám klid a pevné nervy za volantem. No a posílám také další muziku. Budou třeba Jelen, Limal a nebo tým.

Tak to byla skupina Jelen na Buntonu. Krásnou středu vám všem přeju. Klára dnes 12. srpna slaví svátek, tak nezapomeňte popřát všem, které máte kolem sebe. Narozeniny ty má třeba zpěvačka Eva Farná a také folkový a tramský zpěvák, navíc kytarista, textař, no prostě Jaroslav Samson Lenk. Tak přeju jen a jen to nejlepší. Hlavně hodně zdravíčka. No a posílám také další muziku do 13. hodiny. Třeba Amy McDonald, také Michal David. No a teď už na pořadu dne kapela Right Said Fred.

0: Posloucháte Rádio Bonton, 13. hodina odbyla, já vám přeju krásné středeční odpoledne. Chystám také další muziku na serv, vyrazíme s Jirkou Kornem. Mám pro vás také modus a sklíčka. A jako další přichází Natalia Oreiro. Tak hezký den a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Zítra bude krásně, řekl bych tak akorát, převážně jasno, no a nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů Celsia.
1: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
1: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: Teď už máme jednu minutku po 13. hodině. Hezké odpoledne vám přeju. Už za malou chvíli vyrazíme za Patem a Matem. Ovšem teď už za Hankou a Petrem. Tedy Hankou Zagorovou a Petrem Reskem.

0: Tak jsme se prohnali po hladině s Jirkou Kornem. Já vám přeju krásné letní středeční odpoledne. V každém případě jedno velmi významné výročí právě na dnešek připadá. Neodolatelně nešikovné kutily Pata a Mata, jejichž snaha o vylepšování čehokoliv končí, jak už to všichni dobře známe, obvykle velkou katastrofou, totiž mohli diváci poprvé vidět právě dnes, tedy 12. srpna konkrétně roku 1976, kdy měl premiéru 7-minutový animovaný film nazvaný krásně Kuťáci, tedy Patovi a Matovi je dneska nádherných kulatých 50. Pánové, všechno nejlepší. Doprava za chvíli, do té doby muzika, taky Olympic a nebo Lady Gaga.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
5: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
6: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.

0: každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

Nej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry. Tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým. Hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci

0: sporcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Slzy tvý mámy a kapela Olympic na Bontonu. Je půl druhé, pojďme na dopravu.
2: Rádio Bonton doprava.
1: Zdravím všechny bontoňáky, za volantem míříme na D0, tady pozor, na 62. a půltém kilometru ve směru k D10, kde se právě teď šetří nehoda osobáku s dodávkou. Bouralo se také na Ústecku, pozor na silnici číslo 13 u obce Libouchec, kde skončil osobák na střeše, no a ještě Prachatisko, silnice 141 u obce Volary, tady je na místě po nehodě odstavený nákladní vůz, tak opatrně, ať do toho nevlítnete, přeju vám šťastnou cestu. A muzika to bude třeba Tereza Kerndlová, také Freddie Mercury, anebo Heidi Janku.

Na rádiu Bonton dospívala Tereza Kerndlová. Pokud byste ji chtěli vidět naživo, letos máte jedinečnou šanci. 10. října totiž ovládne Fórum Karlínce svojí velkolepou show, takže si můžete zapsat do svých diářů. Ale nejen Terezou je člověk živ. Pojďme za další muzikou, za chvilku třeba Pink, také Zuzana Michnová a Mercias. No a teď už na Bontonu Eros Ramazzotti.

0: Rádio Bonton a Dan Kostka.
1: Zdravím vás, milí bontoňáci, přeju vám nádherné středeční odpoledne. Už za malou chvíli je se mnou ve studiu také Dagmar Honcová. Ano, ta, která vám o zítřejším počasí prozradí naprosto vše. Ovšem, do té doby další muzika. Například Jennifer Rush, také kapela Krištof a teď už na Bontonu Gazebo. Tak pohodový poslech vám všem přeju.

0: Tak to byly Heart na vlnách Rádia Bonton. No a teď už Dáša a s ní také počasí na zítra.
1: Žít podle počasí na Rádiu Bonton.
2: Dobré odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová, tentokrát s předpovědí počasí na čtvrtek. Čtvrteční ráno v minimech přinese teploty jen na sedmičce. V odpoledních maximech se už alertu teploměru opět vyhoupne až ke 30 stupňům Celsia. Tu třicítku naměříme na jižní Moravě. To na severu našeho území, v Libereckém a v Karlovarském kraji budou teploty o poznání nižší a v maximech se budou pohybovat jen na 22 stupních Celsia. Co ale bude mít společné celé Česko je to, že také ve čtvrtek bude nádherné slunečné počasí. Jinými slovy jasno, maximálně skoro jasno a nasvítí až 13-hodinová délka slunečního svitu.

Rádio Bonton zpíval Bruno Mars. Já vám přeju hezké odpoledne. Nezapomeňte popřát všem Klárám, které dnes slaví svůj svátek. Ovšem slavíme také například Mezinárodní den mládeže, Světový den slonů a nebo Národní den vinilových desek. Takže pokud by se snad naše mládež dnes chovala jako sloni v porcelánu, pusťme jim nějakou tu vinilovou desku, no a oni se třeba uklidní. Já vám už za chvilku pustím také další muziku, budou třeba opět Radeček, Modern Talking nebo Kenny Rogers z Dolly Parton. No a za malou chvíli navíc také má milá krásná kolegyně Markétka Majerová. Teď ovšem na Bontonu Lucka Bílá.

Lunatici na rádiu Bonton těsně před 15. hodinou, za chvilku už třeba Hana Zagorová. Petr Kolář. Nebo Michael Jackson.

0: mrkneme na to, jak bude.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Je krásně, bude krásně, zítra nás čeká jasno až skoro jasno, denní maxima 26 až 30 a pak to ještě poroste, v sobotu 32, v neděli 32 a pak zatím nikdo neví.
1: Rádio Bonton a Markéta Majerová.
0: Krásné středeční odpoledne vám přeji, je 12. srpna, svátek slaví Kláry, Klárky, za chvilku se k ním dostaneme. Taky je dneska Mezinárodní den mládeže, Světový den slonů.

Národní den vinylových desek a Národní den prostředního dítěte. Copak, to jsem ještě neslyšela. No nic, podíváme se na bližší informace, ale teď tu máme muziku. Janka Ledeckého do Bangles, Petra Koláře a začne Maruška Rotrová. Hezké odpoledne s Bontonem.

0: Bonnie Tyler na rádiu Bonton v 15 hodin 17 minut. Máme 12. srpna a dneska se slaví Mezinárodní den mládeže, milí drazí. A ten má jasný záměr, založilo ho OSN, aby poukázalo na problematiku mládeže, ale jako ve všech formách, jo? O těch pozitivních, jakože mládež sportující a baví se, samozřejmě po tu méně pozitivní až stínou stránku, třeba drogy. Takže dneska se všude možně koná spousta akcí, které jsou zaměřeny na mládež. Pokud jste mládeží, tak tam zaskočte. Pokud nějakou mládež máte doma, tak je namotivujte a nasměrujte, protože dneska mohou něco zažít. A hlavně prosím vás pěkně, když už budete večer venku, nekoukejte na to zatmění slunce bez speciálních brýlí nebo bez svářického skla s označením 13 nebo 14, protože může dojít k závažnému poškození zraku, přestanete vidět barvy, nebudete moc číst, nebudete moc řídit, bude to peklo. V televizi to budou dávat zprava zleva, tam už se na to můžeme všichni podívat zcela bezpečně. Já totiž ty brýle nemám, tak je mi to hrozně líto, tak vás chci taky varovat.
1: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
4: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní Tesco vejce 30 kusů velikost S za 89,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 54,90 do 18. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
12: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
13: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
14: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
15: Datart pořádá Maxi výprodej.
16: Cože? Maxi výprodej?
15: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
17: Tak to je další level.
15: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: 15 hodin 44 minut je 12. srpna. Pokud se večer chystáte jít sledovat zatmění slunce, hlavně musíte mít ty speciální brýle. Obyčejné sluneční brýle vám nepomohou, je zapotřebí 10 000krát větší ochrana toho oka. Ve chvíli, kdy budete čučet na to zatmění slunce pouhým okem, může se vám poškodit, neuvidíte později barvy, nebudete moc řídit, nebudete moc číst. Prostě to nedělejte. Pokud jste vybaveni brýlemi anebo svářickým sklem 13 nebo 14, tak můžete sledovat zhruba od 19.19 do 20.11, kdy nastane to maximum. Tady to zatmění slunce, které je téměř 90%, takže to bude fakt pokoukání. Ti, kteří tomu rozumí, ještě říkají, že máme v tu chvíli jako sledovat nejenom to slunce jako takové, ale ten měsíc, protože kolem něj budou vidět, já to neumím jako říct vědecky, vidět takový perličky. A prý to bude strašně hezký. Takže pokud máte brýle, tak si to dneska večer užijte.
1: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.

0: Rádio Bonton, počasí.
1: Jen k tomu bude o 2 stupínky teplej, protože bude jasno až skoro jasno a denní maxima 26 až 30 stupňů.
0: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na Pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na Pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
0: Radio Bonton a Markéta Majerová.
1: Krásné odpoledne vám přeji, máme tu středu 12. srpna, svátek mají všechny Kláry, Klárky a o víkendu se konají borůvkové hody pod pradědem. Tak tam se za chvilku podíváme, co mají pro letošek přichystáno. Dali byste si borůvkové knedlíky? Já jo? Ale ty tu teď pro vás nemám, za to tu mám The Rembrandts, po těch nepřibereme, Shakiru a nebo Dalibora Jandu. Všechno vysoce dietní.

0: 16 hodin 21 minut a pokud milujete borůvky, neměli byste o víkendu chybět na borůvkových hodech pod Pradědem. Ty se konají už asi po 25. v Malé Morávce a v Karlově pod Pradědem. Ve všech místních restauracích je připraveno borůvkové menu. Samozřejmě borůvkové knedlíky jsou základ, ale je tam z těch borůvek toho spousta. K tomu je tam stánkový prodej, ochutnávka, dobrot a taky celodenní zábavní program v obecním parku. A přátelé, jezdí tam borůvkový rychlík a taky bezplatná borůvková autobusová linka. Ta propojuje všechny oficiální restaurace v Malé Morávce a Karlově pod Pradědem. Vždycky to jezdí v celou, v sobotu od 10 a v neděli taky od 10 hodin, jo? Takže kdybyste chtěli na borůvky, respektive na dobroty z borůvek, protože všechny už budou sesbírané, tak tento víkend v Malé Morávce a pořádně si to užijte.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní z Club Card nakoupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si vyberte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 18. srpna ve všech super a hypermarketech i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
6: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: A raz, dva, tři, 4,21.
2: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.

rádiem Bonton, to byly Mňága a Žďorp, písnička pro tebe, je 16 hodin 36 minut a před námi je kapela Alphaville a Alphaville ti prodali miliony nosičů po celém světě. Nejúspěšnější bylo už debutové album Forever Young z roku 1984, tak jako ve světě se prodalo cca 2 miliony, v Německu se ho prodalo 1,5 milionu kusů a tady z toho alba byl song, který tady pro vás mám, Big in Japan, což jestli se nepletu, byla úplně první skladba, která byla vydána jako single, jo, z té produkce Alphavillu, takže

Leona Machálková na rádiu Bonton v 17 hodin, za chvilku už třeba kapela Lucie. Taky Single X. Do starého železa jsem spíš dřevo.

0: jak bude zítra?
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Jedním slovem krásně, jasno až skoro jasno, denní maxima 26 až 30 stupňů.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Rádio Bonton a Markéta Majerová.
0: Krásné odpoledne vám přeji, je 12. srpna a čeká nás mimořádný večer, ve kterém zhruba od 19.19 hodinu můžeme sledovat

Téměř 90% zatmění slunce. Ovšem, pokud máte speciální brýle, nestačí obyčejné sluneční brýle, nebo pokud máte svářické sklo 13 nebo 14, jinak do toho slunce nekoukejte, poškodí vám to zrak. A pak můžeme v noci místo na západ koukat na jihovýchod, protože tam bude velmi silný roj Perseidů, které budou pozorovatelné pouhým okem. A letos máme nejlepší pozorovací podmínky za celá desetiletí. Takže užijte si dnešní večer, pořádně se na něj připravte, vytvořte si nějaké dobrůdky sebou do batůšku a něco k pití, ať vám vůbec nic nechybí. A k přípravě já vám budu hrát, třeba teď je tady Paula Abdul, Celine Dion, anebo Olympici. Hezké odpoledne s Bontonem.

0: Krásné odpoledne s Rádiem Bonton, je 17 hodin 20 minut k tomu. Svátek dneska slaví Kláry, Klárky a vás je, milé dívky, slečny, dámy, zhruba 24 500. Tak se podíváme, vaše jméno znamená světlý nebo jasný a vy míváte jako pocit, že se na vás valí během života pořád víc a víc problémů a většinou trpíte tiše. Ale jak ta vaše nádoba přeteče té trpělivosti, tak vy vybuchnete a dáte svému okolí úplně jasně najevo, že i vy máte jenom jedny nervy. Také ve vztazích dokážete být velmi tolerantní a trpělivé, ale to víte, taky to tam může občas bouchnout. Ještě, že nejste extrémně přecitlivělé, to znamená, že vám nehrozí melancholické nálady. Takže milé Kláry, Klárky, dneska z vesela všechno nejlepší k vašemu svátku a pořádně si ho užijte.
1: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
7: Přesně tak. Nakupte v Mavericksu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mavericks. Buďte in.
8: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
1: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

Krásné odpoledne vám přeji, je 12. srpna, středa, svátek slaví Kláry, Klárky, nezapomeňte jim popřát. Čeká nás mimořádný večer. V 19.19 začne 90% zatmění slunce, vrcholu to dosáhne někdy po 20. hodině. Pokud nemáte speciální brýle na sledování zatmění slunce, anebo svářické sklo 13 nebo 14, tak se prostě do toho slunce nedívejte. Hrozí vám závažné poškození zraku, při které můžete přestat vidět barvy, nebudete moci řídit, nebudete moci číst. Nestojí to za to. Ty obrázky budou v televizi a v tisku všude. Dočkáte se zase za 20 let. Žádná hrůza. Krom toho už jste určitě nějaké obrázky ze zatmění slunce viděli. Takže neriskujte svoje oči, když tak si počkejte pár hodin, protože pak dneska v noci nad ránem vrcholí roje Perseidů. Podmínky k pozorování jsou nejlepší za mnoho desítek let, protože je jasno, tím, že zapadne slunce i s měsícem za obzor, tak nic nebude rušit noční oblohu, takže se bude na co koukat. Užijte si dnešní večer, je mimořádný, když si budete něco přát, ať se vám to splní. A já to teď pro vás budu mít třeba Beyoncé nebo Robbieho Williamse. Tak hezký podvečer a večer s Bontonem.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

nemožný cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání.

0: past, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
0: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.

začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál. Co podniknout, co ne. A já jen krčil rád.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná či ne. Uvidím, jak krčíš rameny.

když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

A někdo říkal, nevídám, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup

Ja, den S. Mám vanuplnou fialek. Mám vanuplnou fialek. Mám vanuplnou fialový

Luna, drž prosím. Je tu někde telefon? Haló, haló, to jsem já, lásko. Ne, neutíká to. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj jsem už dopil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko. Já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma sníh,

plným nákladem vůní ti jedu vstříc. Tak na příští jízdu se mnou se zbav, abych už víc.

Nalej mi, kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. Věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak ve dveřích sní cizí chlápek stál. A tak jsem řekl jen, s bojem, lásko.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově. Přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého denku, já vím, že nejsi rád, a že ti to přsteku, chci ti všechno říct, a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiný. Prosím, proměni s nimi bez nich gesta i včiny a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schoř.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak dárci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé čas.

0: Rádio Bonton, správy.
1: U správ na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Za 15 let přibylo pacientů zdravotnické záchranné služby o více než 50%. V roce 2024 jich byl více než milion, uvedl zakladatel iniciativy pro efektivní zdravotnictví Jakub Hlávka. Až na rok by se mohla zavřít stanice metra Opatov v Praze. Okolí této stanice na lince C totiž čeká výrazná proměna. Praha plánuje demolici mostu nad stanicí, který je ve špatném stavu a po kterém vede Čilská ulice, a vybudování nového. Požár lesa likvidovali hasiči od odpoledne u Studence na Třebíčsku. Rychle se šířil kvůli větru. Hasiči tam dovezli 14 cisteren. Moskevský soud vydal zatykač na Conora Kennedyho, vnuka někdejšího amerického ministra spravedlnosti Roberta Kennedyho, a tedy prasinovce bývalého amerického prezidenta J.F. Kennedyho, protože bojoval na Ukrajině proti Rusku. Za českou hokejovou reprezentaci by od prosince mohl hrát kanadský obránce Pardubic John Ludvík, protože 26-letý rodák z Liberce vlastní českého občanství a působí druhou sezonu v extralize, splní před koncem roku podmínku Mezinárodní federace. A ve čtvrtek bude převážně jasno, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů.

zapadlo. Další podobné zatmění bude v Česku v roce 2075. Porušení právních předpisů zaznamenala Česká obchodní inspekce ve druhém čtvrtletí u 91% ze stovky kontrol provedených v internetových obchodech. Inspektoři se při kontrolách zaměřili na e-shopy, u kterých je podezření na neplnění povinností. Tři lidé utrpěli lehká zranění kvůli popálení při výbuchu plynu v kuchyni restaurace v Praze. Vzňal se plyn, který se nahromadil pod digestoří. Ukrajinská armáda od ledna osvobodila 745 kilometrů čtverečních ukrajinského území, uvádí prezident Volodymyr Zelenský. Pod ukrajinskou kontrolu se podle něj vrátilo 26 vsí v Dněpropetrovské, Doněcké a Záporožské oblasti. Fotbalisty Sparty opouští kapitán Lukáš Haraslín. 30-letý slovenský křídelník přestupuje do saúdsko-arabského týmu Al-Fatí. A ve čtvrtek bude převážně jasno, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů.

Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy